0: Once deep inhale. Hluboký. And with exhalation, relax your whole body.
1: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.

0: And now once a deep inhale.
1: A hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pohněte prsty na rukách, na nohách.
0: Inhale, stretch your body.
1: S nádechem protáhněte tělo.
0: And exhale, relax.
1: A výdech, uvolnění.
0: And now we will do Pavan Muktasan.
1: A nyní budeme dělat Pavan Muktasana.
0: Before start asanas. And try to feel that you are pressing the low back to the floor.
1: A vnímejte, jak oblast bederní páteře tlačíte k podložce.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale, head to the floor.
1: Nádech, hlava k podložce.
0: And exhale, stretch your leg.
1: A výdech, noha.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Try that your shoulder blades remain on the floor. Inhale.
1: Snažte se, aby lopatky zůstaly na podložce.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Second round, inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And one round more.
1: A ještě jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nadechujeme.
0: Exhale.
1: Výdech.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And try to feel circulation in your legs.
1: A vnímejte krevní oběh v nohách.

0: And now, slowly sit in Vajrasana.
1: Pomalu.
0: On the left side and slowly sit.
1: Přes levý bok pomalu přejděte do sedu ve Vajrasaně.
0: We will practice Vajrasana, tiger.
1: Budeme cvičit Vajrasanu, tygra.
0: Beginning and ending is the same.
1: Začátek a konec je stejný.
0: Try to go nicely up.
1: Zkuste jít
0: and down.
1: Nahoru a dolů.
0: Not on this way.
1: Ne, takhle ne.
0: And when we practice tiger,
1: když cvičíme tygra,
0: try that your pelvis.
1: Snažte se hlídat si pánev.
0: And hip joints remain in the same level, like you have here vasavaga. Try to make on this way up.
1: Tak, aby, jako
0: and look up.
1: Položenou vodováhu na v oblasti beder a kyčlí, tak aby tam zůstalo pořád. Tak,
0: not on this way.
1: Aby tam zůstalo pořád vlastně rovně, vodorovně pánev.
0: That
1: ne takhle.
0: It's up.
1: Nevytáčet pánev nahoru.
0: Try that your hip joints is the, all the time on the same level like you are.
1: Vaše
0: kyčle with the both knees on the floor.
1: Pánev a kyčle by měly pořád ve stejné pozici, jako když máte obě kolena na podložce.
0: It is also like Marjorie.
1: Je to podobné jako Marjorie.
0: For spinal column, but deeper we will have inhalation and exhalation, what means deeper yoga breathing.
1: Ale hlouběji to působí na dýchání, to znamená hlubší
0: yoga. And most we will have strengthening the buttock muscle.
1: A posiluje to i jižďové svaly.
0: It is excellent for your psoas muscle stretching and correcting that the both side is equal.
1: A je to skvělé na posilení bederních svalů, protože ho posilují a vyvažují, aby byly na obou stranách stejné.
0: And now we will start together, first with the right leg.
1: Začneme společně nejdřív pravou nohou.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two. Right knee to the forehead, but
1: pravé koleno.
0: Your foot is above floor.
1: Zvednout chodidlo od podložky. Tři.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: Not too much bend or not too much straight, little.
1: Ani nepropínáme, ani neohýbáme.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee on the floor. Nine.
1: Koleno
0: slowly
1: na podložku. Devět. Jdeme na hru.
0: And ten sit.
1: A deset sedíme.
0: Now on other side.
1: A na druhou stranu.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dvě.
0: Knee to the forehead.
1: Koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Up.
1: Noha nahoru.
0: Same level.
1: Pozor na polohu pánu.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.

0: Inside is not so much asanas.
1: Tak tam nepopisují mnoho asán.
0: But this asana is inside.
1: Ale tuhle asanu tam najdete.
0: When you are in the fear, in the panic,
1: když
0: make this asana.
1: V panice, tak cvičte tuhle asanu.
0: Change.
1: Vyměníme.

0: You remember 1 year in Strilki and in the web, almost whole summer, we were practicing this asana.
1: Pamatuju si jednoho roku ve Střílkách i ve webu jsme celé léto cvičili tuhle asanu.
0: Not because of torturing.
1: Nebylo to mučení.
0: But because it's very important.
1: Ale protože je velmi důležitá.
0: I have flat feet.
1: Já mám ploché nohy.
0: And I know that this asana is amazing.
1: A vím, že tahle asana je úžasná.
0: And change.
1: A změna.
0: Also, you will see, because it's work on influence on your vajranadi.
1: A protože ona ovlivňuje vaši vajranadi.
0: That your mind is coming down.
1: Že vaše mysl se sklidňuje.

0: And now on the boat.
1: A nyní na obě nohy, paty.
0: Little back.
1: Trošku záklon.
0: A nice breathe with your abdomen.
1: Dýchejte krásně břišním dechem.
0: You know what Vishwaguruji was explaining.
1: A teď co vysvětloval Vishwaguruji?
0: When we are thinking on something else.
1: Když myslíme na něco jiného.
0: When is our focus something on some other side.
1: Když se soustředíme něco mimo nás.
0: We will not have pain so much.
1: Tak tu bolest nebudeme tak prožívat.
0: If we are only, oh my God, when will finish?
1: Když máme v mysli jenom, kdy už to skončí, kdy
0: the
1: už.
0: The pain is just erased.
1: Tak ta bolest se stupňuje.
0: And that is also exercise how to put awareness somewhere else.
1: A tak je to také cvičení na to, kam směřovat, jak směřovat pozornost.
0: And now sit in Vajrasana.
1: Nyní si sedněte do Vajrasany.
0: And sit in Dandasana.
1: A sedněte si do Dandasany.
0: Now just try to squeeze.
1: A jenom zvíráme a propínáme prsty na nohách.
0: Front, back.
1: A dopředu, dozadu, propínáme.
0: And rotate on the one side, just few times.
1: Jenom uvolněně.
0: Maybe you will feel also this area of the heel.
1: Možná vnímáte i tuhle oblast paty.
0: It's also very important because sometimes we have the pain in the heel.
1: Někdy máme bolest v téhle oblasti paty.
0: And that is the problem with the muscles.
1: A to je problém s těmi svaly.
0: And now slowly stand up.
1: A nyní se pomalu postavte.
0: Position of Trikonasana.
1: A máme mnoho variant Trikona asany.
0: Today we will do only one.
1: Dneska budeme cvičit jenom jednu.
0: First look, separate your legs.
1: Nejdřív nohy od sebe rozkročit.
0: And first variation is
1: první varianta.
0: Hand is left and right.
1: Ruce jsou u boku.
0: Here we have inhale.
1: Tady se nadechujeme.
0: And we will go on the right side, but your left arm is going.
1: Vaše levá paže jde nahoru.
0: Try that your fingers is here.
1: Snažte, aby ty prsty pak byly v téhle pozici.
0: Because if you are on this,
1: protože když jsme takhle,
0: you are

0: little more kyphosis. When you are in this position,
1: ty prsty by měly být
0: it is also same like you are doing dvikonasana.
1: Je to podobné jako
0: more will go back and you will be more straight.
1: A budete mít tam
0: also be aware of your pelvis.
1: Buďte si vědomí také pánve.
0: Again, all the time same story.
1: Je to pořád stejný příběh.
0: Back, back, like you have zipper here.
1: Nemáme pánev.
0: Okay, now first we will go on the right side.
1: But páteř byla zpřímená.
0: Try to be all the time aware of the movements.
1: Ale snažte se neustále vnímat ten pohyb.
0: Try to be without extra movements.
1: Nepřidávejte tam žádné pohyby.
0: You know, when somebody is sitting.
1: Když někdo sedí.
0: And all the time have this movement.
1: A neustále má takhle.
0: All the time something like this. It means that you have a lot of you are not calm.
1: To znamená, že nejste v klidu, nejste sklidnění.
0: And lot of vrities and all this. Like you have this you are want to cook coffee.
1: Tak jako když chcete si uvařit kafe.
0: And you put the pot on the fire.
1: A dáte ten
0: with the water.
1: Na s vodou na oheň.
0: And if is on the nice position,
1: když je v dobré pozici,
0: and water start to
1: voda začne vařit,
0: making bubbles,
1: začnou se tam dělat ty bublinky.
0: Okay, it will stay.
1: Ten hrnec zůstane.
0: If is not in the good position, when water start to make bubbles,
1: vyvážený,
0: in that moment the all this pot will shake and make sound dog dog dog dog dog. You know this.
1: Začne ta voda v něm vařit, tak ten hrnec se začne poskakovat.
0: When we have a lot of vrities,
1: když máme mnoho vrity,
0: we said in the Croatia like you have a cerve vrity. Vrity means also rotate, and vrity means also in the backside. You have worms, and all the time you need to make some movements.
1: Říkáme, jako když po vás lezou mravenci.
0: You are restless inside.
1: Jste neklidní.
0: And because of that, we are practicing asanas to make that we don't have extra movements.
1: A když cvičíme asan, měl bychom dbát na to, abychom tam nepřidávali pohyby navíc.
0: And with that we don't have extra movements, we will calm down our mind.
1: A tím také sklidníme svou mysl.
0: That is very important.
1: To je velmi důležité.
0: Nice, separate your legs.
1: Tak pěkně nohy od sebe.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Now we will go on the right side.
1: A půjdeme
0: doprava.
1: Exhale. S výdechem.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale on the
1: other side. Na druhou stranu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly with exhalation go down.
1: Pomalu s výdechem jdeme do úklonu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Breathe normally.
1: A normální dech.
0: And once more, inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And breathe normally.
1: A normální dech.
0: Now we will do

0: Do asana from the second level.
1: Nyní budeme dělat asanu z druhého dílu.
0: Why? Because Vikonasan is very important for next three asanas.
1: Protože dvikona asana je důležitá pro ty další tři asany.
0: For Skandarasan, Viparitkarini Mudra and Ushtrasan, it's very important to know how to put your shoulders.
1: Pro tyto tři asany je důležité si objevit správně.
0: And for that again Dvikonasan.
1: Takže opět Dvikona asana.
0: We talk about Dvikonasan. Now we will just
1: o ní mluvili.
0: Do inhale.
1: Zacvičíme nádech.
0: The right foot. Your shoulder blades go almost together and down.
1: Lopatky se skoro dotýkají a předklon.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: First parallel with the floor.
1: Nejdřív vodorovně.
0: And after inhale.
1: Potom nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Just relax.
1: Uvolně se.

0: Feel your body.
1: Vnímajte své tělo.
0: Be aware of your spinal column.
1: Buďte si vědomi své páteře.
0: And also try to feel your mind. Feel your emotion, feel how you're in your thoughts. You come down or not.
1: A vnímejte také svou mysl, své emoce, myšlenky, jestli se sklidňují nebo ne.
0: And now, once deep inhale and exhale.
1: A jednou hluboký nádech a výdech.
0: And just look, I will show you Skandarasan.
1: Ukážeme si Skandar Asanu.
0: When we practice Skandar Asan,
1: když cvičíme Skandar Asanu,
0: many people said, my arms is not so long, I can't reach my legs.
1: No, Zíle říká, já nemám tak dlouhé ruce, já si nedosáhnu na ty nohy.
0: Okay, but you are able to sit in the Vajrasana.
1: Ale podívejte se, když sedíte ve Vajrasaně.
0: And in Vajrasana is no problem to reach your ankle joint.
1: Tam ty ruce stačí, tam dosáhnou.
0: What means?
1: To znamená,
0: that you are able to also in this position.
1: Dokážete i v leže.
0: That is first.
1: To je za prvé.
0: Second, try not to separate too much.
1: A za druhé, snažte se neroztahovat nohy příliš od sebe. Je to v jedné rovině s pánví.
0: Yes. Second,
1: to je za druhé.
0: When you go up,
1: když jdete nahoru,
0: I will show you how not to practice.
1: Já vám ukážu, jak ne.
0: Usually is like this.
1: Obvykle to děláte takhle.
0: But we are not happy with this movement.
1: Ale takhle nejsme s tím spokojení.
0: If your shoulders remain in this position, this is almost your maximum.
1: Pokud tu ramena zůstanou v téhle pozici, tak už to dál nejde.
0: But if you do like Dvikonasan.
1: Ale když to cvičíte podobně jako Dvikonasan.
0: That your shoulders come together.
1: Že vlastně ty lopatky se přiblíží
0: not
1: k sobě.
0: Together, but almost shoulder blades
1: lopatky
0: together.
1: Se víc k sobě přitáhnou.
0: And if your knee is not above your toes.
1: A kolena nejdou moc dopředu před prsty.
0: You are able to go in this position.
1: Tak jste schopni až do téhle pozice.
0: And now you breathe.
1: A nyní dýcháme.
0: With the legs, you are not going here. But you are like you want to stretch your legs.
1: Jako kdybyste chtěli natáhnout nohy.
0: But you can't stretch your legs because you are holding your ankle joint.
1: Ale nemůžete je natáhnout, protože
0: držíte
1: zakotvíte.
0: And on that way you are like a bow.
1: A takhle uděláte takový luk.
0: And you are able to go up.
1: A jste schopni jít až
0: nahoru. Only if your shoulder blades is like you are doing a Dvikonasana.
1: Ale je ten trik je v tom, že ty lopatky jsou v podobné pozici, jako když cvičíte Dvikonasanu.
0: In that asana you are stretching the thigh muscle.
1: Protahujete.
0: Also is for psoas muscle.
1: Bederní i stehenní svaly.
0: Strengthening the buttock muscle.
1: Posilujete hýždové svaly.
0: And all this is doing that you have correction of your pelvis.
1: A je to všechno to opravuje pozici pánve.
0: If you ask how to correct this position.
1: A když byste se ptali, jak opravit tuhle pozici.
0: What is Instagram model position?
1: Instagramová pozice.
0: On the right position, we need strong muscles.
1: Potřebuje silné svaly.
0: Long enough muscle, but also strong psoas muscle.
1: Protože
0: and also thigh muscle.
1: Posílený bederní sval a také stehenní svaly.
0: And all this will make a correction of our pelvis.
1: A to všechno opraví potom postavení pánve.
0: Also, you are strengthening the pelvis diaphragm.
1: A také posilujete svaly pánevního
0: dna. What is good for Muladhara, Svadhisthana, Manipura chakra, also for inner organs, they stay on the position, not fall down.
1: A to je důležité nejen pro vnitřní orgány, aby zůstaly na svém místě, ale také pro svadištán muladháru.
0: Now you try.
1: Teď je to na vás.
0: Not try, you will do.
1: Teď to zacvičte vy.
0: Bend your legs.
1: Takže ohněte nohy.
0: Okay. You know. And now inhale and go up.
1: S nádechem jdeme nahoru.
0: We will breathe in this position.
1: Budeme dýchat v téhle pozici.
0: Why? Because Proč? Also in this position, if we don't know how to breathe with the abdomen, that breathing will be automatically.
1: Protože když neumíte břišní dýchání, tak v téhle pozici automaticky dýcháte břišním dýcháním.
0: And imagine that somebody is pushing your knees.
1: Představte si, jakoby někdo vám tlačil na kolena.
0: That your knees is above heel.
1: Že kolena nejdou před prsty.
0: Not above a toe. Toes.
1: Kolena nejsou, jsou za prsty na nohách.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Also is excellent for your low back.
1: A také je to skvělé na spodní část zad.
0: Maybe you have little tension, but that is only muscles.
1: Máte trošku napětí, ale to jsou jen svaly.
0: You don't need to be in the fear.
1: Nemusíte se bát.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up.
1: Nahoru.
0: Yes, like you are doing dvikonasana.
1: A podobně, jak když jsme cvičili tu dvikonasanu.
0: Yes, and you need the strength of your body.
1: Potřebujete tělesnou sílu.
0: And if you stay in this position, you will have strong buttock muscles, what will do also excellent impact on your position of pelvis.
1: A v téhle pozici posilujete své hýždivé svaly, které potom ovlivní správnou pozici pánve.
0: And exhale down.
1: A výdech dolů.
0: Relax, stretch your legs.
1: Uvolněte se, protáhněte nohy.
0: And you feel your legs, you feel your circulation.
1: Uvědomte
0: si nohy. It's not so hard to feel.
1: Krevní oběh, ten určitě lehce vnímáte.
0: But try to feel this pelvis diaphragm.
1: Ale snažte se vnímat i svaly pánevního dna.
0: Usually problem is incontinence.
1: Často máme problémy s inkontinencí.
0: Painful period.
1: Bolestivou menstruaci.

0: erekcii.
1: Also problem is the prostata.
0: Problém je s prostatou.
1: And I think for the guys it is not hard to feel now where is the prostata.
0: A pro muže myslím, že ty velice dobře teď vnímají, kde je jejich prostata.
1: Always we are talking about painful period.
0: Často mluvíme o bolestivé menstruaci.
1: Sometimes we need to talk about prostata.
0: Ale někdy je potřeba mluvit i o prostatě.
1: Also is excellent during the pregnancy.
0: A také je to skvělé v těhotenství.
1: Just feel your body.
0: Vnímejte své tělo.
1: How you breathe.
0: Jak dýcháme.
1: When we practice this asana,
0: když cvičíme tuto asanu,
1: with the kumbak,
0: s kumbakem,
1: in that case asana is excellent against low blood pressure.
0: Takto varianta asany je skvělá proti nízkému krevnímu tlaku.
1: You remain in the asana with kumbak full.
0: Antar kumbak, vnitřní zádrží, zůstanete v téhle pozici.
1: You feel little pressure in your head and after that you are completely fresh if you have this low blood pressure.
0: Cítíte lehký tlak v hlavě, ale potom, pokud máte nízký krevní tlak, cítíte velké osvěžení.
1: For those who have a high blood pressure, always breathe in position.
0: A kdo má vyšší krevní tlak, tak nedělejte zádrže, vždycky v těch pozicích dýchejte.
1: Now we will practice Viparitkarani Mudra.
0: Teď budeme cvičit Viparitkarani Mudru.
1: First look, I will tell and show a few things.
0: Já vám ji vysvětlím a ukážu.
1: For Viparitkarani Mudra is few things very important.
0: Pro Viparitkarani Mudru je několik důležitých věcí.
1: In which position is our elbows?
0: Jaké pozici máme lokty?
1: If it's too much separate.
0: Pokud jsou příliš daleko od sebe.
1: What is also, I mentioned that Dvikonasana is excellent because we should be able to have elbows in this position.
0: A opět, jak jsme zmiňoval, dvikona asana je důležitá, protože tam pomáhá udržet lokty v té správné pozici.
1: You press the floor or you are on the floor with this middle part of your elbows.
0: A ten podložku, na podložku tlačíme tím střední části loktu.
1: If you little separate,
0: pokud je jsou moc roztažené,
1: you are pressing inner part of your elbow,
0: pak ten tlak je na vnitřní straně kloubu,
1: and here is passing the nerves,
0: a loketního a tam vede nerv,
1: and you are pressing the nerves,
0: a vy tím vlastně tlačíte na ten nerv,
1: and you will have tingling in the fingers,
0: a ucítíte mravenčení v prstech.
1: Here, and also if you are in this position like this,
0: a pokud máte tu pozici takhle,
1: when come weight of body, immediately your elbows is going left and right.
0: Když potom na to přenesete váhu svého těla, tak ty lokty se budou ještě víc rozpínat.
1: If you want to stay in the position,
0: pokud chcete udržet tu pozici,
1: make on this way.
0: Tak takhle.
1: And when your palms is on this, immediately here is a one muscle make something like a pillow.
0: A když ty prsty takhle prohnete tu dlaň, tak tím se aktivuje sval tady u lokte, který vytvoří takový polštářek.
1: And you will have less pressure on the bone.
0: A bude tam potom méně tlaku na ten kloub, na tu kost.
1: But I don't have this muscle.
0: A já tam ten sval nemám.
1: And for strengthening that muscle,
0: k posílení tohohle svalu,
1: we practice from the first level.
0: Na prvním dílu cvičíme.
1: You remember?
0: Pamatujete si tohle?
1: And with this movement, it's not only because of this flex.
0: V tomhle neprotahujeme jenom ty svaly ramení.
1: But also we have muscles strengthening this muscle.
0: Ale také posilujeme právě tenhle sval.
1: I will show you first.
0: Já vám to nejdřív ukážu.
1: From this side.
0: Z boku.
1: Yes, I will from this side. When you go up.
0: A když jdeme nahoru.
1: I didn't shave my legs and I will do this.
0: mám oholené nohy.
1: Like not you are, you don't need to do this.
0: Nepotřebujete dělat tohleto.
1: But I just want to show you.
0: Já vám to chci jenom ukázat.
1: Like Dvikonasana.
0: A zase jako Dvikonasana.
1: And here is the ribs.
0: Tady jsou žebra.
1: Here is your kidneys.
0: Tam máte ledviny.
1: And start the pelvis.
0: A tam začíná pánev.
1: This part of the
0: tahle část
1: palm put where is the end of your kidneys and begin the
0: do toho místa mezi ledviny a pánev.
1: And you are in this position.
0: A jste v téhle pozici.
1: Nice, relax.
0: A uvolníme se.
1: Try that your ankle joint, knee, hip joint and elbow are in the one line.
0: A snažte se, aby vaše lokty, pánev, kolena i kotníky byly v jedné přímce.
1: From other side.
0: A na, z druhé strany se podívejte.
1: And you are completely relaxed in this position.
0: A jste v téhle pozici úplně uvolnění.
1: Breathe with the abdomen. What is also important for Viparikarni Mudra?
0: A co je důležité pro Viparek?
1: Yesterday after dance of Bhakti, we mentioned something about mudra, that means that it's a completely change of the energy in your body and also in a room. But it is important that you are without extra movements, what is usually very visible, just stay in this position.
0: A jak jsme včera vlastně viděli, když tancovala Bhakti Devi, důležitost těch muder, které mění energii.
1: And all the time,
0: to vnímáme.
1: Is under your control.
0: Ale zůstávejte právě bez zbytečných pohybů navíc a neustále to máte pod kontrolou, ty pohyby.
1: Okay, now we will do.
0: Tak teď si to zacvičíme.
1: And in position I will little talk about some prana.
0: A budeme mluvit trošku, si něco řekneme o pránách.
1: Now slowly, just Anandasana.
0: Tak nejdřív jenom Anandasana.
1: You are aware that you will practice Viparitakarani Mudra.
0: Uvědomujete si, že budete cvičit Viparitakarani Mudra.
1: Not Sarvangasana.
0: Není to Sarvangasana.
1: Not hybrid between Sarvangasana and Viparitakarani Mudra.
0: Ani to není co mezi nějaký hybrid Sarvangasany a Viparitakarani Mudry.
1: And now slowly go up. Inhale.
0: S nádechem nohy nahoru.
1: And take position.
0: A zaujměte tu pozici.
1: Try to be without extra movements.
0: Snažte se zbytečně nepřidávat další pohyby.
1: Viparitakarani Mudra is excellent for your circulation.
0: Viparitakarani Mudra je skvělá pro krevní oběh.
1: It is excellent for balancing the gland system.
0: Vyvažuje skvěle i systém vnitřních žláz.
1: It is good for against aging, anti-aging
0: a je
1: position.
0: To skvělý anti-aging proti stárnutí.
1: Have influence on your bindu chakra.
0: Ovlivňuje vaši bindu chakru.
1: Very quick you will regenerate the energy.
0: Velice rychle regeneruje energii.
1: And what is also very important?
0: A co je také velmi důležité?
1: Viparitakarani Mudra have influence on saman prana, udan prana, sorry,
0: udan prana. Udan pranu.
1: And udan prana is important for awakening of kundalini.
0: A udan prana je důležitá pro probuzení kundalini.
1: Udan prana is important for astral projection and rest you will read in the book Yoga in Daily Life.
0: Důležitá pro astrální projekci a zbytek si dočtete v knize Jogy v denním životě.
1: Chapter about pranas, five prana, five up prana, inside you will find rest.
0: Kde se popisuje pět prán a pět upa prán, tam si nastudujete zbytek.
1: And now slowly come down.
0: A pomaličku.
1: But under the control, not one leg, other leg. No, no, no.
0: Slowly.

0: kontrolujte
1: slowly,
0: ten pohyb
1: pomalu.
0: Zapojujte svaly, abyste měli ten pohyb pod kontrolou.
1: Yes, and press slow back to the floor and finally finishing the legs on the floor.
0: Oblast bedra kříže zůstává na podložce a teprve potom nohy dolů.
1: And relax.
0: A uvolněte se.
1: Also try to be without unnecessary movements.
0: Zkuste se opět vyhnout zbytečným pohybům.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Nyní hluboký nádech a výdech.
0: And now we will slowly sit, go on the left side.
1: Nyní přes levý bok se pomalu posaďte.
0: Now we will do Ushtrasan.
1: A nyní budeme cvičit Ushtrasanu.
0: Ushtrasan we have also four variation.
1: I Ushtrasanu máme 4 varianty.
0: We will do first.
1: A my zacvičíme tu první.
0: And also for Ushtrasan it is important position of our shoulders.
1: A i v Ushtrasaně je důležitá pozice našich ramen.
0: Especially when we practice third and fourth variation.
1: Zvlášť, když pak budete cvičit tu třetí a čtvrtou variantu.
0: If you imagine that you are holding the heels, ankle joint.
1: Představte si, jak když se pak držíte těch pát těch kotníků.
0: If you have hands on this side.
1: Pokud máte ruce takhle na stranách.
0: You are able to be in kyphosis.
1: Tak zase je tam ta kyfóza, ten předklon.
0: But if you make on this side.
1: Ale když to uděláte takhle.
0: You are opening.
1: Tak otvíráte hrudník.
0: And that is from the first level.
1: A zase to je z prvního dílu.
0: You remember this practice.
1: Pamatujete si na tohleto cvičení?
0: Not.
1: Nebylo to ani takhle.
0: But this area.
1: Ale v téhle oblasti.
0: That is the important.
1: To je důležité.
0: When we practice first variation.
1: Když budeme cvičit tu první variantu.
0: Right arm, right heel.
1: Bude to pravá ruka na pravou patu.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale. Stretch up.
1: Protahujeme nahoru.
0: Not in this position.
1: Ale ne, tak, ne takhle. Takhle ne.
0: What is usually visible.
1: To často vidíme.
0: When people are practicing is.
1: Když to lidé cvičí, tak to dělají takhle.
0: Not like this.
1: Takhle ne.
0: Try to be.
1: Aby jsme byli v jedné rovině.
0: And stretch.
1: A protažení.
0: That is the first.
1: To je první varianta.
0: Second.
1: Druhá.
0: It is more for the thoracal area because we also have going back and also little twisting.
1: To je víc na hrudní páteř, protože jdeme dozadu a trošku je tam i protočení.
0: And when you have little twisting.
1: A tam je trošku.
0: And going back, that is excellent against kyphosis.
1: A to je skvělá proti kyfóze.
0: Third variation is.
1: Třetí varianta.
0: When try not on this way, but try on this. More in the thoracal area. And if you don't have problems with your neck, relax.
1: Víc na hrudní páteř, pokud nemáte problém s krkem, tak uvolníme i hlavu.
0: And fourth.
1: A čtvrtá.
0: You need a little more separate your foot.
1: Tam potřebujeme trošku víc oddálit paty.
0: And try to make not on this way.
1: Ale ne takhle.
0: But try to make that your elbows are going
1: lokty
0: in.
1: Jdou dovnitř.
0: On this way. What means never bending only in this area.
1: Co je důležité, nikdy neohýbejte se jenom z tohohle místa.
0: And kyphosis.
1: Jenom ne.
0: But like in the fourth, you are always try to make bending in the thoracal area.
1: Vždycky, aby tam bylo prohnutí té hrudní páteře.
0: Not only in the one vertebral. Only in one vertebral is meaning this.
1: Ne jenom v jednom obratli, to by znamenalo tohleto.
0: And you will injure this.
1: A tím si ublížíte.
0: Fourth, fifth lumbar vertebral.
1: Čtvrtý, pátý bederní obratel.
0: But if you do in every vertebral little.
1: Potřeba ten pohyb rozložit mezi všechny obratle.
0: It is also preparation for bhujangasana.
1: Je to i příprava na bhujangasana.
0: And in position breathe with your abdomen.
1: A zase dýcháme břišním dechem.
0: Try always in the to jaká levě.
1: A vždycky vnímejte tu oblast bederní páteř.
0: And we will do first.
1: Tak budeme cvičit tu první variantu.
0: Also like in Marjari,
1: not podobně jako v Marjari, nejdeme nahoru s předklonem.
0: Inhale up.
1: Ale nádech nahoru.
0: Exhale right.
1: S výdechem pravá ruka.
0: Palm on the right.
1: Dáme heel, na pravou
0: paku. Not a relax head back. Now is first.
1: Neuvolňujeme ještě hlavu dozadu.
0: First is stretch up.
1: Ta první je to protažení nahoru.
0: Not in the same. What will be different between first and third if his shoulder on the same level?
1: Rozdíl mezi tou první třetí.
0: Now we have little stretch up.
1: Tady nám jde o to trochu protažení.
0: And you feel some other muscles.
1: A vnímáte jinou jiné skupiny svalů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have pain in the low back.
1: Možná cítíte.
0: It is muscles.
1: Bolest v
0: Because for this we need a strong muscle and it is excellent for sitting in the position for especially in the first variation no problem for your low back.
1: To jsou,
0: inhale.
1: To jsou ty svaly, protože ty se posilují.
0: Exhale.
1: Takže
0: stretch
1: se toho tím posilujete ty svaly, sedací svaly.
0: Try that your hip joints is above knee.
1: A zkuste, abyste měli
0: pičle
1: a kolena
0: going in the thoracal area, not in the lumbar area.
1: A tím zabráníte tomu, abyste se prohýbali v oblasti.
0: Imagine that somebody is pulling your hands up, hand up. Yes,
1: to prohnutí je v oblasti hrudní páteře. Představte se, jako kdyby vás za tu ruku někdo vytahoval.
0: And slowly exhale.
1: A výdech.
0: And feel how you're breathing now.
1: A vnímejte, jak teď dýcháte.
0: With the full lung.
1: Plnými plícemi.
0: Once more.
1: Ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A potom bude relaxace.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up. And exhale.
1: A s výdechem.

0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.

0: Inhale, slowly go up.
1: Pomalu s nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Vnímejte své dýchání.

0: And slowly sit in dandasana.
1: Pomaličku si sedneme do dandasany.
0: Something for stretching low back, and after that we will finish.
1: Něco, abychom si protáhli tu spodní část zad a potom skončíme.
0: Butterfly.
1: Motýlek.
0: And just three times slowly go down.
1: Třikrát pomaličku jděte dopředu.
0: If you have tension in the low back, to little stretch that area.
1: Pokud máte napětí v oblasti dolní části zad, tak to tam uvolněte, nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Just relax, feel the stretching of the low back.
1: Uvolněte se a vnímejte protažení spodní části zad.
0: And come back.
1: A vrátíme se.
0: With this we will finish today practice.
1: Končíme naše dnešní cvičení.
0: Ayom. Pranam.